dobre skorej, že starostný za strachopiece. Če prv je deadline blízu, iž nevodan je blíži, računa ni za krizu, standard iso zmieram niži, ša odprta jeba tiha, antici odan, neši neš